0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

0: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do Vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
1: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levné nákupy z Číny budou dražší. Od dnešního dne totiž končí v Evropské unii bezcelní režim pro malé internetové zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku nově zaplatí zákazníci clo ve výši 3 eura. Podle odborníků to povede ke zdražení zboží z internetových tržišť. Na druhou stranu by se mohly zkrátit dodací lhůty, protože firmy zvažují přesun skladů do Evropské unie. Oceány jsou nejteplejší v historii měření. Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle vědců zatím stojí změna klimatu i klimatický jev El Niño. Teplejší oceány mohou přinášet silnější bouře, více extrémních srážek a další vlny veder. Experti navíc varují, že v příštích měsících mohou padnout další teplotní rekordy. Francouzi dál potvrzují roli favorita. Ve vyřazovací části mistrovství světa porazili Švédsko jasně 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly se blízkl Kylian Mbappé, jednu branku přidal Bradley Barcola. Francie tak vyhrála i svůj čtvrtý zápas na turnaji. V boji o čtvrtfinále se v sobotu utká s překvapivým postupujícím z Paraguaje. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Doteď tam nesměla osobní auta, i když to někteří řidiči ignorovali. Ode dneška, od rána, se omezení na ulici ČSA v Hradci Králové ještě víc zpřísnilo. Úsek v centru je uzavřen i pro MHDčko, a to do 9. srpna. Objízdná trasa povede přes Buzuluckou, Šimkovu a Divišovu ulici. Změny čekají i zastávku Magistrát města. No po ránu ve východních Čechách máme zase běžně 16 až 20 stupňů, odpoledne se dostaneme mezi 21 až 25, k tomu čekáme časté přehánky a bouřky.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Je pár minutek po šesté, vaše ráno startuje s vámi výjimečně Lea a samozřejmě David Jošt na Hit Radio. Tak co? Prázdniny jsou v plném proudu, léto voní dobrodružstvím a my vám budeme posílat pořádnou dávku dobré nálady, pozitivní energie. Jinak to prostě tady ani nejde. Takže ať už vyrážíte někam za zážitky, na dovču, do práce, nebo si prostě užíváte klidné ráno a taky toho deště a čerstvého vzduchu, tak jsme rádi, že začínáte den právě s námi. Tak se usmějte, volume doprava a startujeme právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

řekla good morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké

0: to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovný, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide, ne?
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777-937-777. A co ty, Dave?
1: Tak naštěstí se mě zeptal už tady ve studiu před vstupem, takže jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběhl jsem svůj první maraton. Hezký. Takže taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. A jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty?
0: A jak dlouhý byl ten maraton?
1: No, normálně celý 42 kilometrů.
0: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
1: Říkal jsi přibrat původně.
0: Přibrat, ano, přibrat chtěla.
1: Prostě jste si to předali, on přibral to, co ty jsi ubrala.
0: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo, jsem strašně ráda, i když teda ty horní partie, gravitace je potvora, že jo, co
1: wow,
0: si budem.
1: Hezky, ale 17 je hodně.
0: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
1: Jen tak dál, jen tak dál.
0: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké dobré ráno.

doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to zná.

0: oficiálně končí, prostě hotovo, vyřízeno, holky, děláme to všichni pro sebe a za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: objezdu v Náchodské ulici, kde osobní auto narazilo do dopravní značky. S opatrností tam projedete.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl, tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstal rovnou, tak

0: směnou partnerovi práce.
1: Hezky, tak gratulujeme. Skvělý.
0: Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa, já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano, takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: je Justin Bieber, Hit Radio, snídaně šampionů, s vámi Lea a David a teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech, poprvé od roku 2018, už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichově.

0: Břichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů. Všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
1: A tomu se říká nádherné lidské gesto.
0: Tomu se říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
1: Tak bychom si je mohli i zahrát.
0: Pojďme na ně.
1: Posíláme Metallica.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holtíní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete si.
13: Náplně hned.
14: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady.
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
18: 21 Pilots. Lord.

0: snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si dnes ráno dávejte na Pardubicku. Komplikace v dopravě hlásí obec Černá Zabory, kde na vozovku spadlo vedení elektrického proudu. Jezdí se objížďkou.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: i za 100 let.
1: Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost. Ty balíčky z Číny jsou jako kinder vajíčka pro dospělé, nikdy jsme vlastně nevěděli, co tam bude a většinou to byla taková ta blbost v dárkovém balení, co se hned rozbila. Co si o tom myslíš, Davide? Co jsi si koupil za největší šílenost třeba, když jsi si co objednal AliExpress, já nevím, cokoliv takovýho z toho.
2: Hele, já tohle úplně velký fanoušek nejsem,
1: já
2: protože
1: taky ne,
2: jak si to přirovnala k těm kinder vajíčkům, tak taky kolikrát z toho nic nefunguje, takže
1: tak. Podle
2: mě je to dobře.
1: Já si taky myslím, že je to dobře, prostě máme v krvi tu potřebu mít doma každou vychytávku z reklamy na TikToku, si myslím většina z nás, i když právě víme, že ten přístroj, jak říká David, na čištění uší třeba za 30 korun nebude vůbec fungovat, že jo. Takže přátelé, kamarádi, jakou největší šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na Trutnovsku na silnicích zase ode dneška víc dopravních komplikací. Řidiče čeká třeba půlroční kyvadlový provoz mezi Výšinkou a Kocbeřemi. Taky uzavírka silnice do Verdeku i prodloužení úplné uzavírky v Hertvíkovicích, a to do půlky srpna kvůli špatnému podloží a taky počasí. No, třicítky už jsou pase, už takové vedro nebude, dneska maxima 21 až 25. Čekáme sice sluníčko ze začátku, ale potom mraky, na horách i přehánky a bouřky. Postupně bude bouřit i dole v nížinách.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
8: Krásné dobré ráno, 2 minutky po 7, středa 1. 7. 2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Radia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři, a pokud ne, kamarádi, dejte tomu ještě minutku, protože naše ranní nálada právě dorazila. Čeká vás skvělá muzika, příjemné ráno, taky rychlá pětka, Lupeny na Colorsy, tak to je možná i velký důvod k tomu mít ten úsměv na tváři. Zůstaňte s námi a jedeme, nezastavujeme. Offspring právě teď.
0: Hit Radio Černá Hora. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: posloucháte středeční snídaní šampionů s vámi Lea. Pojďme se vrátit k tomu, jakou největší blbost jste si objednali z AliExpressu nebo Temu, kde vlastně od dnešního dne je poplatek za clo 73 korun za každý balíček. Těch zpráv od vás přišlo obrovské množství, díky za to. Třeba Davide, jo, tady Vítek ze Sokolova. Objednal jsem si dva notebooky, jeden za 435 korun. Omyl, přišly mi plastové obaly.
1: Tak to už se dá očekávat vzhledem k ceně teda.
0: Přesně tak, takže díky Vítku za zprávu.
1: Ale je pravda, že někdy tam jsou takové ceny, že si říkám, to snad ani není možný, a ono to opravdu možný je, že jako třeba masážní pistole za 150 korun, no. Dobře, no.
0: Nebo tady, ahoj, největší blbost, co jsem si koupila na Temu, byla asi připínací ofina. Přesně jak říká Lea, viděla jsem ji ve videích na YouTube, na Instagramu a vypadala hrozně dobře. No ale realita byla úplně mimo, odstávalo to do všech směrů, jiná barva, než jsem chtěla, no prostě úplně k ničemu, a to zapínání byla taky pěkná divočina. Alespoň jsme se doma zasmáli.
1: Jsem ani nevěděl, že existuje teda připínací ofina.
0: Existuje, já přesně vím, co myslí, protože jsem nad tím přemýšlela taky, ale neobjednala jsem si to. Nebo tady, posluchač Petr, objednal jsem si z AliExpressu držák na mobil do auta. Přišel mi tak malý, že udrží maximálně žvíkač. A nebo tady Lenka, koupila jsem si chytrý robotický vysavač a nejchytřejší na něm bylo to, že se hned schoval pod gauč a už nevylezl.
1: Ty elektroniku bych si teda z Číny naléznul,
0: taky ne,
1: takhle balíčku.
0: Taky ne. Tady ještě, ježiš, těch zpráv přišlo fakt strašně moc. Objednal jsem si zázračný organizér do kuchyně. Teď organizuje hlavně sám sebe někde v kuplíku. Každopádně, přátelé, díky za vaše zprávy, my pokračujeme dál, jdeme hrát Linkiny, The Empty Nesmashing. Hezké dobré ráno.

0: stres odložte na pozici, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Hledáte letní dobrodružství, tak v parku na Větvi v Hradce Králové vás čeká síťové bludiště v korunách stromů, vysuté lávky i tobogán z téměř 10-metrové výšky. No a nabízí se taky Letohrad a největší muzeum řemesel u nás. Jedinečné expozice, funkční historické dílny a taky stylová restaurace, všechno tady je.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Ahoj, Emi. Potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru. Dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka. A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu
9: Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
14: Na představení vás zve Drogérie Teta, hlavní partner.
15: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
16: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
17: Ne, to je cyklopecka.
16: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
17: cyklopecky.info.
16: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
17: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
16: cyklopecky.info.
17: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
16: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
18: info.
19: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
20: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
19: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Došetřuje se nehoda v Hradci Králové, stala se na kruhovém objezdu v Náchodské ulici. A pozor, taky v Chrudimi, pracuje se v Čáslavské ulici, kde se nově dá projet pouze kyvadlově.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, největší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem nebo před půl rokem, před měsícem by si říkal 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průhany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka.

0: Je to tady. Rychlá pětka, 2 4-denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
1: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
1: Jo, jo, jo, to je právě dobrý.
0: S kým by si vyrazila na festiák?
1: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
1: Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
1: 2027.
0: A den?
1: Jo, za půl roku to bude 1.
0: No, pojď. Pojď. Jo, první. My jsme chtěli rok, ale ano, jo. první. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
1: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujem. Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
1: Srda.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
1: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
1: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 4-denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
1: Mám moc, vezmu štěj rodiče. Tam
0: no
1: mě,
0: tak
1: wow.
0: Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
1: Ahoj, děkuji.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 4-denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu poručuje nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne, za ten 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
3: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně CZ.
14: Náplně hned. Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě hlásíte z dálnice D11 opatrně na kilometru 16 ve směru na Prahu. Je tam odstavené porouchané osobní auto. V místě se přibržďuje, tak s tím počítejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

and I, tahle hudební trojice se hodně povedla. 7 hodin 51 minutek a já tady pro vás mám příběh, který napsal sám život. A teď nevím, jestli ho vlastně obdivovat, anebo být v šoku, protože plzeňští strážníci zastavili seniora v Borské ulici původně kvůli nezapnutému pásu. Jenže 86-letý řidič hlídce s naprostým klidem oznámil, že řidičák nemá a nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nezpůsobit nehodu, přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už dance with somebody. Hezky.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
4: Mikelandie je v Polsku?
3: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
4: To zní skvěle.
3: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
4: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: zprávy a David Jošt. Pro majitele psů začíná nová povinnost. Ode dneška musí své psy registrovat do centrální evidence. Zvíře ale není nutné zapisovat hned, stačí to při běžné návštěvě veterináře nebo nejpozději při očkování proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, výši si určí jednotlivé veterinární ordinace. Nově také musí být štěňata očipována a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Živnostníkům se snižují odvody, od července budou OSVČ platit sociální pojistné z nižšího základu než v prvním pololetí. Ten se vrací ze 40 na loňských 35% průměrné hrubé mzdy, změna navíc platit zpětně od začátku roku. Živnostníci tak budou moct požádat o vrácení části už zaplacených záloh. Zatýrání lidí i zvířat mohou hrozit přísnější tresty. Sněmovna podpořila novelu, která zpřísňuje postih za domácí násilí i týrání zvířat. Minimální trest vězení by se zvýšil ze současných 6 měsíců na 1 rok. Horní hranice trestů se ale měnit nebude. Pokud novela projde, platit by měla od ledna příštího roku. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Doteď tam nesměla osobní auta, i když to někteří řidiči ignorovali. Ode dneška, od rána, se omezení na ulici ČSA v Hradci Králové ještě víc zpřísnilo. Úsek v centru je uzavřen i pro MHDčko, a to do 9. srpna. Objízdná trasa povede přes Buzuluckou, Šimkovu a Divišovu ulici. Změny čekají i zastávku Magistrát města. No po ránu ve východních Čechách máme zase běžně 16 až 20 stupňů, odpoledne se dostaneme mezi 21 až 25, k tomu čekáme časté přehánky a bouřky.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

poslední společnou hodinku, tak si ji pojďme pořádně užít s dobrou muzikou, pohodou a třeba i s takovou tou myšlenkou, že půlka roku už je za námi. Teď už se laví a Khaled. Hezké ráno.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin, 9 minut k tomu, pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvor v noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, kde se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně, že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřezete si. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku. No.
0: Ježiš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, takže vám může zaskočit a můžete taky umřít. Takže takovéhle blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto, tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, jez hodně mrkve, že budu lépe vidět.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
1: Tak to je taková ta klasika.
0: Jo, jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
1: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
0: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Jura píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně vody, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
1: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělá blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
0: Skončí na toaletách. Každopádně, přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrknem na cesty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: samozřejmě taky na Svitavsku, kde potkáte silničáře na průtahu obcí Linhartice.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Čep.
0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hit Rádia, snídaně šampionů. 8:30 je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru, úplně všude. No,
2: my furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsů mohli dát teď, 21 Pilots.
2: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek, seš a stej, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v davu nebo přes aplikaci Radia.cz a nebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem for camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jehož autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se nebylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova spráskla ruce, kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda, oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
5: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
6: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
5: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní. A mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a Hot, no to se hodí, že, k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho, dělejte.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, aktuálně pozor na Jičínsku na příjezdu do Valdic z železnice, tady na kruhovém objezdu havarovalo nákladní auto. Projíždí se s omezením a doprava se tady také zpomaluje, tak s tím počítejte. No a na příjezdu do Jaroměře před odbočkou k nájezdu na D11 směrem od Trutnova nehoda osobního auta, na místě probíhají odklízecí práce, počítejte s omezením, ale kolona by se tady zatím tvořit neměla. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak tohle se stává čím dál častěji. Myslíte si, že když kolem není strážník, máte vyhráno? Omyl. Na některých místech už za něj slouží bezpečnostní kamery, které pomáhají odhalovat dopravní přestupky. Pokuta potom může dorazit až do vaší schránky. Jedno z nejvýznamnějších pardubických náměstí čekají zásadní změny. Pokračuje primátor Jan Nadrchal.
8: Náměstí republiky chceme proměnit v místo, které bude výrazně příjemnější pro lidi. Přibude zeleň, přibudou vodní prvky, sjednotí se povrchy, ustoupí částečně doprava, tak aby to bylo opravdu místem, kde se lidé chtějí potkávat, chtějí tam trávit svůj volný čas a mohou se tam volně a pohodlně pohybovat.
7: Trutnovští strážníci teď testují novou mobilní kamerovou věž pro dohled nad veřejným pořádkem. O víkendu pomáhala při oslavách bitvy z roku 1866 a teďka je u autobusového nádraží. Do budoucna by mohla dohlížet i na festivaly. Fotbalový Hradec Králové se loučí s Václavem Pilařem. Zkušený křídelník se nedočkal nového kontraktu pro A-tým a přesun o patro níž jednoznačně odmítl. Teď vyhlíží nové ligové výzvy. Kopačky totiž ještě pověsit na hřebík nehodlá. No a na Černé hoře teď na světový šampionát.
1: Fotbalový servis.
7: Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají ve středu play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin našeho času. Vítěz v osmifinále v Mexiku vyzve pořadatelskou zemi nebo Ekvádor. Tak zatím u nás ve východních Čechách klídek, polojasno až oblačno, odpoledne budou hrozit bouřky a teploměry budou ukazovat 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Máme 1. července, to už jsou prostě klasicky letní prázdniny. S vámi dneska Martina Adamu, pojďme si to společně užít.

Pink, hit Radio Černá Hora s vámi a také Martina Adamů. Kdo pak milujete taky kempování? Zapalit stán, spacáky a vyrazit a prostě neřešit hotely. Možná, že nás i teďka právě posloucháte v kempu, někdo v kempu u snídaně. No tak právě pro vás máme takovou pěknou letní soutěž, ve který si můžete vyhrát pořádnou dávku poctivě vařených jídel od společnosti Hotovky. Takový ty pytlíky, co se vejdou úplně všude. Dáte to do batohu, je to bez konzervantů, je to s dlouhodobou trvanlivostí, skladujete to prostě při pokojové teplotě. A navíc je to fakt jako dobrý. Představte si takovou svíčkovou, kuře na paprice, no a mnoho, mnoho dalšího. Takže, kdo se s náma chcete zapojit u tyhle ty mňamky, tak nám stačí napsat na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464 a podělit se s námi o nějaký vtipný, bláznivý nebo nezapomenutelný příběh z vašich cest. Nic jiného po vás nechceme. No a odpoledne, v odpolední show s Petrem a Ondrou, zase dneska někoho vyberem, zavoláme a budeme nadělovat tohle skvělý papáníčko na výlet. Kdybyste třeba jako nevěděli, co napsat, tak za mě tip, jo, za mě tip, co důležitýho jste třeba někdy zapomněli doma, když jste vyrazili kempovat. Jestli to byl třeba otvírák na konzervy, koulíky ke stanu, ježiš, ty nesnáším, nebo třeba rovnou spacák. No prostě nám opravdu úplně v pohodě teďka klidně napište na náš WhatsApp, opakuju ho ještě jednou, 601-292-464. No a odpoledne vybíráme a nadělujeme. A tady už jsou kabáti. Yeah.

0: vždycky hezky tancujem s Jennifer Lopez na Hit Radio Černá hora. Pěkné pondělní dopoledne, respektive středeční. Koukám, že je 1. července a hnedka bych řekla, že je pondělí, ale ne, máme středu. No a když řeknu leklá ryba, tak asi všichni si představíme klasický podání ruky od někoho, kdo prostě nemá tu sílu a je nám to velice nesympatický. Setkali jste se takhle třeba teďka v poslední době s někým, komu jste podávali ruku a ten stisk nebyl vůbec žádný? Říkám to proto, protože dneska máme den podání ruky a opravdu ne každý to vlastně umí. I to si rozebereme už za maličkou chvilku, i třeba v jaké situaci ruku podávat, kdo první a kdy třeba nepodávat ruku vůbec. Za chviličku na Hit Radio Černá hora více. Do té doby si dáme další muziku, třeba Demi Lovato nebo Linkin Park, tak laďte nás dál hezky ve středu dopoledne.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů v České republice. Navrhneme řešení na míru, zajistíme do...

0: výborný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Každý

0: plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
2: Mikelandie v Polsku?
1: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
2: To zní skvěle.
1: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
2: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta.

Friendly Fire, Hit Radio Černá Hora s vámi, tohle byly Linkyni. No a jak je to s tím podáním ruky, o kterém jsme se před chviličkou společně bavili? Zmínila jsem tady leklou rybu, takový ten ochablý stisk, když někomu podáte ruku a vlastně se jako nic neděje. V podstatě je to takový jako nesympatický. Tak jaký jsou další varianty, jo? Když podáváte ruku, tak pak je takový ten drtičkostí, jestli jste taky zažili, to je tak silný stisk, že je to až takový jako agresivní. A musím teda říct, že jsem také zažila, dokonce od slečny minulý týden, že jsme si podávali ruku a tak mě ji stiskla, že jsem řekla nahlas au. Ale jako fakt sympatická holka, ale říkám, teda ty máš sílu. Tak jestli máte taky kolem sebe takovýhle typy, drtiče kostí nebo leklou rybu, no tak doporučte jim, aby to bylo prostě takový to pevný, ale vyrovnaný. Protože tím dáváte tomu druhému respekt, nějakou vyrovnanost, že jste si rovni a značí to prý i sebevědomí, když umíte správně podat ruku. Co je taky důležitý, tak kdo první podáváte ruku. Tady, přátelé, žena nabízí ruku muži, když je to takhle, mezi ženami a muži. Když je to v rámci věku, tak starší nabízí ruku mladšímu a když je to v nějakém společenském postavení, tak vždycky by ruku měla nabízet osoba, která má to vyšší postavení, nějaký váš nadřízený nebo hostitel, když jdete někam na návštěvu. Máme den podání ruky, tak na to myslete, ať to uděláte správně, ať není nějaké foupa. Co samozřejmě v létě a v těchto vedrech je nepříjemný, tak to jsou spocený ruce, no. Ale prostě to se trošku děje, nedá se nic dělat, takže vždycky to prostě umýt ty ručičky a tě máte čistý. Tak, to byla taková lekce zdravení, podání ruky a my jdeme zase na muziku, protože už tady s námi jsou Činasky. Je tady Černá Hora s vámi také, pondělí je za námi, středa je tady, 1. červenec. Já to furt budu dneska mutat.

0: pěkně to počasí pokazilo, i když jak to brát, jestli pokazilo, taky jste trošičku přivítali to, že to sluníčko na chvilku zalezlo a je malinko chladněji, i když teda to dusno tam venku malinko furt ještě hraje nějakou roli. Každopádně teď už jsme opravdu u teplot kolem nějakých 20 stupňů, což oproti tomu víkendu, kdy bylo 37, 38, tak je to teda pěkně skok dolů. No co nás čeká tenhle týden, to asi už jste postřehli, že se to malinko bude trošičku střídat s tím deštěm, ale já si myslím, že ten déšť teďka většina z nás přivítá kladně. A přivítáte taky kladně další muziku, kterou máme nachystanou. Já věřím, že ano, protože bude tahle pohodová, krásná Sabina Carpenter. To prostě, když si zavřete oči, tak sedíte v té kavárně, upijte espresso a je vám dobře. Tak vyražte taky, užívat si prázdniny a užívat si volné dny.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
11: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
12: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na trase z Náchoda na Jaroměř, na kruhovém objezdu před nájezdem na D11 došlo ke střetu od nákladního auta s osobním. Jeden pruh je neprůjezdný a před místem se vytvořila 2-kilometrová kolona. To omezení tady by mělo být zhruba do nějaké 12. hodiny. Počítejte s tím. Na průtahu Libercem za odbočkou na Doubí směrem na Turnov stojí v levém pruhu osobní auto po nehodě. Tady počítejte také s kilometrovou kolonou. A ještě koukneme na Jičínsko. Tady na příjezdu do Valdic z železnice na kruhovém objezdu havarovalo nákladní auto, projíždí se s omezením a doprava se tady zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Černá Hora.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Prázdniny rovnají se dopravní uzavírky. Je tomu tak každý rok. V Hradci Králové v Ruseku zavřeli silnici. Doprava vede přes Slezské předměstí a také v Jekoše, případně po 37. Tohle pár měsíců potrvá, vypadá to, že práce skončí až v říjnu. Přijde vám, že v Pardubicích vyrůstá spousta nových bytů, no a budou ještě přibývat další. Město chystá výstavbu nových nájemních i družstevních bytů v ulici K Polabinám a začíná s jejich projektovou přípravou. Cílem je rozšířit nabídku dostupného bydlení pro obyvatele Pardubic. Plánujete nový iPhone? Tak možná si pospěšte. Apple začíná zdražovat své produkty. O tisíce vyletěly MacBooky i iPady a podle analytiků jsou na řadě i iPhony. Cenovka může být brzy až o 4000 výš. Důvodem je zdražení paměťových čipů a úložišť, které pomáhají hlavně u technologií pro umělou inteligenci. Zkušený fotbalový křídelník Vašek Pilař nebude pokračovat v A týmu FC Hradec Králové. Zkušený fotbalista obdržel od klubu nabídku na pokračování v roli mentora rezervního B týmu. Začal by se zapracovávat jako scout a nebo trenér. Podle našich informací se ale Vašek bude spíš hledat jiné angažmá. Tenistka Bára Krejčíková se dnes na center kurtu utká o postup do třetího kola Wimbledonu, a to s nasazenou pětkou ruskou Miru Andrejevovou. V dalších bitvách se představí také Karolína Muchová a v českém derby Katka Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. Od vedra se na chvíli odpočineme, dneska bude příjemných 20 až 25 stupňů. Od čeho se teda neulevíme takto od bouřek, měly by dorazit odpoledne. Do té doby polojasno až oblačno.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: A tak vám přejem krásné dopoledne z Hit Radia Černá Hora. 2 minutky po 10. Martina Adamu s vámi a teďka také Krištof a Sýma Martausová.

0: 11 a vy ve středu dopoledne ladíte Hit Radio Černá Hora.
1: Letní jízda Hit Radia Černá Hora.
0: No a právě letní jízda, tak to jsou naše zastávky na východočeských koupalištích a my jsme si je v těch vedrech dávali s vámi. Byli jsme v Trutnově, byli jsme v Jičíně, na Pecce, ve Vysokém Mýtě i v Chrudimi. Tam všude jsme se s vámi potkali, zasoutěžili si, dali jsme si bumperbowlový zápasy, rozdali jsme samý dobroty, třeba takový ty krásný makronky vyzdobený od kavárny a cukrárny Pink Roses z Hradce Králové. No a na osvěžení jsme vám také rozdávali nealko pivko Primátor, náchodský pivovar, který určitě dobře znáte. Budeme v tom pokračovat samozřejmě moc rádi dál, protože další zastávky jsou ještě před námi. Budeme teda čekat na počasí, chceme, aby bylo hezky, abyste si to s námi pořádně užili. Takže co jediný teďka dělat? No určitě sledovat naše sociální sítě Hit Radio Černá Hora a také náš web hitradiocernahora.cz, kde budeme informovat, kdy zase vyrazíme a kam vyrazíme, abyste u toho byli s námi. No, hele, koukněte se klidně k nám na web, jak to vypadá, taková krásná letní jízda s Hit Radiem Černá Hora. Máme tam fotky a všem vám to tam sluší. V plavkách, že jo? Klasika. Všichni jsme krásní.
1: Užijte si léto s Hit Radiem Černá Hora.
2: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.

0: Do Černá Hora s vámi. La, la, la, la, la, la, la. Krásnou středu. Pamatujete si loni, kdy jste si mohli na nějakém letním festiválku dát svíčkovou rohliku, takovou tu specialitku, která se rozjela a my všichni zvědavci jsme to prostě museli vyzkoušet. Věřím, že nás bylo dost. No tak pozor, teď je tady další takový gastro, trošku bizárek, který ale opět funguje. Co ty naše žaludky chtějí, to je neuvěřitelný. Za chvilku si řekneme víc.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na
7: Výčína? Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra?

0: Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil. Vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

Tak like it, tady je Černá Hora s vámi. No a co by vás asi tak mohlo překvapit na pizze? Jako samozřejmě ananas, to je takové to věčné téma, jestli ano nebo ne. Ale pozor, v Seči na Chrudimsku to vychytali ještě mnohem víc. A tady, co se dává na pizzu, to byste možná na první dobrou rozhodně neřekli. Protože tady jsou tak moderní a odvážní kombinace, jakože na pizzu tady dávají řízek. A potom dokonce nabízejí i pizzu se smaženým sýrem. Šli byste do toho, dali byste si prostě pizzu, na který bude normálně řízek. Jsou to opravdu velice bizarní gastro zážitky, ale jak říkají majitelé a ti, co to tam vlastně vyrábí pro zákazníky, že čím to je bláznivější, tak tím to prostě víc funguje, že my jsme opravdu tak moc nastavený na nějaký gastro zážitek, tak je to prostě úplně šílenost a o to víc si to chceme dát. Já jsem tady před malou chvíli zmiňovala i takovou tu svíčkovou v rohlíku, která jela loni na festiákách, třeba na Trutnovském festivalu, jsme to ochutnávali. No tak já jsem zvědavá, jestli letos právě na festiákách v létě si nebudeme dávat taky někde pizzu s řízkem nebo pizzu se smažákem. Teda, to je zajímavý. Co byste ještě na tu pizzu tak mohli dát? Klidně mi napište na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Co bychom tak ještě mohli na tu pizzu vymyslet, aby to bylo ještě víc šílený? Snad to ani už nejde. Tak jo, Lady Gaga před námi, taky Kate a John, další muzika na Hit Rádiu Černá Hora. No a jestli míříte někam na obídek, tak dobrou chuť, ale ještě čas, ještě nějaká sváča. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: chvilku ochutnávka další muziku, kterou si dáme za chviličku tady u nás na Hitrádiu Černá Hora. Takže nás laďte. No a já jsem chtěla jenom říct, že One Republic teďka byli v Praze, jestli jste si užili koncert v tom vedru v sobotu, tak si je připomeneme už za malinkou chvíli po reklamách.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce, pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
7: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
8: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
7: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
9: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
10: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
11: Na představení vás zve Drogerie Teta, hlavní partner.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: Jiskru levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, stále pozor na trase z Náchoda na Jaroměř na kruhovém objezdu před nájezdem na D11. Se srazilo nákladní auto s osobním, jeden pruh je neprůjezdný a před místem se tvoří kolona. Klidně nám můžete dát vědět, jak to tam aktuálně vypadá, protože komplikace by tady měly být ještě zhruba hodinku. Na průtahu Libercem za odbočkou na Doubí směrem na Turnov v levém pruhu osobní auto stojí po nehodě. I tady by se mohly nárazově tvořit kolony, takže i tady s tím ještě počítejte zhruba nějakých 15-20 minutek. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka. Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu
5: Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Blíží se doba oběda. Dali byste si pizzu s řízkem anebo smaženým sýrem? Tak přesně na tuhle netradiční kombinaci teď lidé míří do Seče. Místní restaurace vsadila na odvážné nápady a z neobvyklých pizz se stal velký hit. Majitel říká, že čím bláznivější nápad, tím větší zájem mezi hosty vzbudí. Sdílená kola v Pardubicích jsou na dohled. Na podzim se snad vrátí do ulic. Po městě bude jezdit až 200 bicyklů, budou na 65 stanovištích a cestující budou moci využít výhodné společné tarify. Máme tady nové dopravní komplikace v Pardubickém kraji na celkem vytížených tazích. Kyvadlově jedete nově mezi Rybitvím a Doubravicemi, je to výpadovka z Pardubic na Bohdaneč, i na trase s Chrudimi do Heřmanova městce. Opravy potrvají celé prázdniny. Cyklistická Tour de France se letos chystá na extrémní vedra. Pořadatelé mají před sobotním startem v Barceloně připravený krizový plán pro jezdce i fanoušky. Pro závodníky hledají více tras se stinnými místy. Pomoci mají další občerstvovací zóny, víc vody i úpravy pravidel podle počasí. Na start se postaví tři Češi. Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Tak dneska odpoledne bouřky, ale zítra už by se mělo vyjasňovat a zase budeme potřebovat sluneční brýle. Teploty se nám po zbytek týdne budou držet mezi 20 až 26 stupni Celsia.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: A tak celkem příjemná změna oproti 37, co bylo o víkendu, že? Tak pojďte si s námi užívat dál ještě dopoledne s Hit Radiem Černá.

0: hezkou středu 1. července ladíte Hitradio Černohora a s vámi do oběda Martina Adamů. Požár chaty na zalesněném kopci, tak k němu vyjížděli hasiči na Prachaticku, jenomže když na místo přijeli, tak zjistili, že žádná chata v lese nehoří, ale že jenom vychází měsíc. Tak takovouhle situaci opravdu hasiči zažili a co si budem povídat, všichni to teďka máme před očima. Slunce se nože, je to tak, ne?
1: Držte huby, paní učitelka zpívá.
0: Opravdu to bylo úplně jako ve slunce sleno, když paní učitelka zpívala krásnou písničku Měsíčku na nebi hlubokém od Antonína Dvořáka. Jako co je pozitivní, tak hasiči, kteří přijeli na místo, tak se na paní oznamovatelku prý vůbec nezlobili, že to bylo trošičku zbytečný, protože se i sami oni pobavili a udělali si vlastně takový hezký večer a mají zážitek zase do dalších pracovních dnů. Takže prosím vás, až někde bude třeba vypadat, že za lesem hoří, tak nejdřív se přesvědčte, jestli to opravdu není měsíc. Pojďme na další muziku, tady už je připravená a je to Víkend. Hit Radio Černá Hora s vámi, krásné středeční dopoledne.

0: to prostě sen. Lucie a Lenka Dusilová nám dohrává u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Hezký den přeje Martina Adamů. No a já jsem tady ještě jednou chtěla nakousnout, to zní hezky, téma, jak si vylepšit pizzu. Protože my jsme tady v minulé hodině rozebírali to, že na Seči na Chrudimsku nabízejí pizzu s řízkem, anebo také pizzu se smažákem. Takový prostě opravdu gastrospecialitky, který lákají lidi a který si tam můžete ochutnat. To samé jako byly takový ty, ne párky v rohlíku, ale svíčkový v rohlíku už loni v létě, když se to rozjelo. A já teďka tady mám už od vás nějaký zprávy a nějaký tipy, co byste ještě mohli na tu pizzu dát, co by vás napadlo. Tak je tady jeden tip od Rudy z Krkonoš, ten nám píše, napadla mě třeba taková gulášová pizza, na vrchu pěkně zasypaná cibulí a feferonkou. Tak to by si myslím taky docela šlo, no a pak tady máme ještě jeden tip, ten vám teďka pustím.
1: Zdravím Hit Radio, tak když jsme u těch gastrobizárů, to takový utopenec na pizze. To by bylo. Čau, Koudy.
0: Tak nevím, jestli jste nám to pánové tady psali a nahrávali, když jste byli hladoví. To pak máte vždycky takový představy o jídle úplně jiný. To je jako když jdete do krámu hladoví, to je taky špatně. Každopádně díky za tipy, tak utopenec na pice anebo guláš na pice, to je za pány a dámy. Co vy, co byste si dali na pizzu? Klidně mě ještě taky napište na náš WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601 292 464, ať to trošičku vyrovnáme, že jo? Nějaký salátek, možná bych tak typovala. Hezký den, zítra jdem Černá Hora.
2: Už tě nebaví se válet u vody.

0: www.černahora.cz. Partnerem je společnost Franscar, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice Draškovice. Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl

0: Zastavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikilandia.pl.
1: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsegg1866.eu.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.

krásné středeční stále ještě dopoledne, zítra dějem Černá Hora. No a venku se nám ochladilo, rapidně to šlo dolů na nějakých 22 stupňů, aktuálně u nás na východě Čech. Každopádně, když vzpomeneme ještě na ten horký tropický víkend, tak co teda jsme asi museli všichni přežít, tak rozpálené byty. Když jste se vrátili domů třeba z práce nebo někde od vody z koupaliště a vevnitř se nedalo dýchat. Měli jste to taky tak? Kolik stupňů? Určitě víte, protože já měla třeba 29 v bytě. Kamarádka 32 říkala, nevím, jestli to je možný, ale opravdu takový teploty jsme měli při tom návratu domů. A jestli se to bude opakovat ty vedra, jakože by prý měli, protože červenec má být snad zase nějak úplně tropický, tak už se na to lépe připravte. Je tady taková jedna krásná vychytávka, že nejenom, pokud teda nemáte klimatizaci, jo, to vám závidíme a neřešíte, ale jinak je tady taková vychytávka, když použijete větrák, takový ten klasický, prostě levný větráček, tak je dobrý s ním jenom nefoukat jako do místnosti, ale před ten větrák umístit mísu naplněnou kostkami ledu nebo zamraženými pedlahvemi s vodou. Prý to je opravdu dobrý a víc to chladí ten vzduch, aby se jenom nevířil, ale aby se i trošičku jako ta teplota stáhla. A je taky prý dobrý zamrazit slanou vodu, která ta je pomaleji. No tak to je takový tip, až to zase vypukne, třeba za nějakých 14 dní, až se za to zase vrátí a budeme zase trošku brečet z toho vedra. Další muzika před námi, Dr. Alban a také Mark Amber na Hit Radio Černá Hora.

0: přesně 11:45, ladíte Hit Radio Černá Hora a Martina Adamu už se pomaličku loučí, jsme tady spolu do 12, ale hnedka po té pauze, kdy mě vystřídá Káťa Pechová, se zase vrátíme společně i s Ondrou Novotným a Petrem Ticháčkem na odpolední show, takže od 15 nás zase laďte. No a jak jsem říkala, budeme dneska také rozdávat něco dobrého, hotovky, balíček jídel na kempování, na cesty, někoho z vás, kdo nám napíšete svůj zážitek z cest na WhatsApp, Hit Radio Černá Hora, vybereme, zavoláme, no a snad uděláme radost. Takže ještě jednou vám opakuju WhatsApp, ale už nám krásně píšete, je vás dost. 601-292-464, tak tam se s námi podělte o nějaký zážitek z vašeho cestování a budeme držet palce. A já se budu těšit opět 15 s klukama.
1: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: 21 Pilots, Lord,

0: snídaní šampionů na Hit Rádiu. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
2: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak tohle je citelná komplikace. Volali jste nám novinku z hlavního tahu 36 z Lázní Bohdaneč do Pardubic. V úseku mezi Rybitvím a Doubravicemi silničáři opravují asfalt a vy tam jedete kyvadlově. Další vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned třikrát za každou tedy jednotlivou položku.
6: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám.
0: My vás teďka na Černé hoře bereme do Trutnova. Strážníci tam testují novou mobilní kamerovou věž pro dohled nad veřejným pořádkem. O víkendu věž pomáhala při oslavách bitvy z roku 1866 a teďka se přesunula k autobusovému nádraží. Do budoucna by mohla dohlížet taky na dění během festivalu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Doteď na východě Čech převážně klid, měli jsme polojasno až oblačno, ale teď jsou ve hře i přehánky a bouřky. Teploty ale příjemné 20 až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka.

0: Tak co, kdo se taky vrátil v čase? Will Smith a Men in Black na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasové jízdě, no a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky, a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak, a tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemný. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: klasický poctivý Eurodance. Ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993. Co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Elmond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval, solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: rok 2001.
1: 1, 2, 3.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get You Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow. To když zvládnete, tak už máte vystaráno. Už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte. Nebo měli byste. Nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku. A to je ta vaše. Ano, teď je ten čas. Pište na 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jakou byste chtěli teď slyšet? Ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Do té doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
13: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. Olfinkar.cz/kariéra.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
15: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
16: Ne, to je cyklopecka.
15: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
16: cyklopecky.info.
15: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
16: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
15: cyklopecky.info.
16: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
15: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Tohle jsou Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To je čas dát si ještě jednu srdcovku, tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše, protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si purpurový

Déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain.

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasný, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levo Sprák, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
8: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
7: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
9: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
10: Daj fuku!
9: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Sinestaru od 30. června.
11: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
13: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
14: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
13: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
15: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
16: Ne, to je cyklopecka.
15: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
16: Cyklopecky.info.
15: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
16: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
15: Cyklopecky.info.
16: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
15: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Černá Hora.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matracezahubičku.cz.
10: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Bernard Maja dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfeld nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Trutnově Živo je tady další festiák, takže kolem bojiště projíždíte 30. V Batňovicích silničáři finišují s opravou 14 a ke konci týdne snad kyvadlový provoz skončí. Vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 10 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
5: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. Sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Od dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
9: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
8: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu mnichovského a pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. Teď ještě pohled k nám.
10: Přijde vám, že v Pardubicích vyrůstá teď spousta nových bytů. No a tím to nekončí. Budou tady přibývat další. Město chystá výstavbu nových nájemních a družstevních bytů v ulici K Polabinám a začíná se jich projektovou přípravou. Cílem je rozšířit nabídku dostupného bydlení pro obyvatele Pardubic.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Bouřky nám na východě Čech nedají pokoj. I teď odpoledne jsou ve hře. Do toho spousta mraků, oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů nejvýš.
0: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta. Doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Samfeld, no ale teď už Král romantiky, Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu!

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptaly, jo, nebo se řešily třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka téhletý slečny, tak nevím, maminky mívají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary.

0: bij Young and Beautiful, poslouchate Hitradio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dá si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí. No a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo, a já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, to bych si dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál. Uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Hledáte letní dobrodružství, tak v parku na Větvi v Hradce Králové vás čeká síťové bludiště v korunách stromů, vysuté lávky i tobogán z téměř 10-metrové výšky. No a nabízí se taky Letohrad a největší muzeum řemesel u nás. Jedinečné expozice, funkční historické dílny a taky stylová restaurace. Všechno tady je.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Ahoj, lásko, dneska máme rande, nezapomněl jsi?
4: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
3: To bude slast.
5: Přesně tak jsem to plánoval.
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
11: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

show David Guetta Asia, posloucháte Hit Radio. A pozor, protože naše Hit Radio 90 má dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z

90. Skvělý moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z 90. na našem Hit Radio 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. No s námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Tak si to užijte.

0: Klára Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Poříďte si Enjoycard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoycard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoycard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
8: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gourmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak říkali jsme vám to, ale i přesto voláte z Pardubic, že vás překvapila částečná uzavírka výpadovky na lázně Bohdaneč. Zdrží vás tam kyvadlový provoz. No dobře, že voláte a můžete dál, budeme rádi. Dejte vědět na 801 1100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
5: Mikelandie je v Polsku?
4: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
5: To zní skvěle.
4: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
5: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka. Piláti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Lucie Jedenková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Prázdniny rovnají se bohužel na východě Čech dopravní uzavírky. V Hradci Králové v Ruseku zavřeli silnici, doprava teď vede přes Slezské předměstí a Věkoše, případně po 37. No a tohle taky pár měsíců potrvá, vypadá to, že práce skončí někdy v říjnu. Tak pevné nervy.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Mraky, bouřky, příjemné teploty. No tohle nás čeká teď odpoledne na východě Čech, co se týče teplot 20 až 25 stupňů Celsia maximálně.
3: Krásné odpoledne, 2:14 s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta, těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Daša a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis.

0: Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, pozor, je to tady. Čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazii, být kreativní. Je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777 937 777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba, jo, tady je ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Kytarovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný čuňata. To je skvělý, to je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snadné, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům. Taky pište dál na 777937777, co může zaznít v ložnici a když konečně začne pršet. Jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale Farbená i Ilra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně ať nezateče dovnitř. Jo, nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché. Měl jsi vzít pláštěnku. Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně, Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
7: Daj fuku!
6: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Sinestaru od 30. června.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej www.direct-auto.cz.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
12: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit

0: Jako kozy na silnici?
1: Ano, normálně jsem to objela. Jela jsem zrovna na nechty.
0: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
2: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
1: No, to jsem.
2: Vyhráváte plnou nádrž od Hit Rádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
1: No, jestli tam budou, tak...
3: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech. Jen na Hit Rádiu Černá Hora.

0: What the Hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne. Spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit a asi tak za 3 hodiny. A za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do Vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
8: 21 Pilots. Lord.

0: snídaní šampionů na Hit Radio. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Opatrně teďka na Orlicko-Ústecku mezi Loučky a Jehnědí u odbočky na Svatého Jiřího. Je tady bouračka dvou osobních aut, projíždíte s omezením. No a mezi Pardubicemi a Dašicemi bouralo osobní auto se sanitkou. Na místě je policie a vy projíždíte Kyvadlově. Ještě taky jedno hlášení, a to o údržbě silnice na výjezdu z Liberce směrem na Chrastavu v pravém jízdním pruhu až do dnešního podvečera. Tady pánové, teda možná i dámy, pracují na silnici. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
2: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
3: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
4: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
3: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pozor na seznamování na Tinderu. Muž uvěřil ženě, se kterou se právě tam seznámil, a na její doporučení investoval přes falešnou kryptoměnovou platformu postupně přes 5,5 milionu. Až potom zjistil, že se stal obětí podvodu. No a peníze pravděpodobně už nikdy neuvidí. Na Pardubickém zámku se pořád něco děje. Aktuálně v zámeckém areálu probíhá rekonstrukce hospodářství. Budov. Po dokončení prací tady vznikne nové návštěvnické centrum a další zázemí Východočeského muzea.
6: Počítáme, že všechny ty současné velké projekty na zámku budou postupně otevřeny v druhém pololetí 2027. Někdy září, říjen je reálný termín, kdyby začalo fungovat návštěvnické centrum a následně by měl být spuštěn i v paláci ten sál od výřičné, pak i ta expozice.
5: Myslí se krajský radní Roman Dýnek. Zámecký areál v Pardubicích kraj vylepšuje už víc než 10 let. Záchranáři v České Třebové budou mít nové sídlo záchranky, a to na okraji města, na příjezdu od Svitav. Radní Pardubického kraje už vybrali dodavatele stavby.
7: Tato stavba nebude plnit jenom úlohu jedné záchranářské posádky, ale také garážové stání pro specializované vozidlo, určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob, a také zde bude sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj.
5: Vysvětluje hejtman kraje Martin Netolický. Stavba bude hotová na přelomu let 2027-2028.
1: Fotbalový servis.
5: Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají ve středu play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin našeho času. No a vítěz v osmifinále v Mexiku vyzve pořadatelskou zemi a nebo Ekvádor. Dneska odpoledne bouřky, ale zítra už by se nám mělo vyjasňovat a zase budeme potřebovat sluneční brýle. Teploty se nám po zbytek týdne budou držet mezi příjemnými 20 až 26 stupni Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak hromy, blesky, taky v odpoledním středečním éteru Hit Radio Černá Hora. Dobrý den, zdravíme.
8: Dobrý den. Tak
9: dobrý den.
8: Jsme malinko upachtaní a nám to nevadí, protože my vám tam opět vsuneme tu nejlepší energii. Odpolední show Ondra, Petr a taky Martina.
9: No jasně. Jsme trošku zmokli teďka venku, ale aspoň jsme se osvěžili.
0: Kafíčko za to stálo, tak no, snad už to odpolední za sebou máte taky a my jdeme teďka na muziku.

0: Venku je na nule, no skoro realita. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, hezké odpoledne. Dneska se slaví Mezinárodní den podání rukou, což pro nás tady v rádiu je skvělý téma, že jo, my si takhle jako skrze ty repráky dokážeme podat ruku, ale chceme to rozebrat z toho důvodu, že podání rukou je za nás, co jsme se tady shodli, vlastně taková osobní vizitka každého z nás.
1: Je teda pravdou, že ten pevný stisk prozradí možná i charakter podle člověka. Já vzpomínám na svého dědu. Možná to podání rukou taky má své charakteristiky ohledně regionu. Děda bydlel v Krkonoších a tam se podávala taková ta pevná ruka. Hezky nazdar, dědo.
2: Nazdar.
1: Nazdar, brachu. Neskutečný to bylo. No, takže a pak mě napadly takový ty pandemický pozdravy. Vzpomínáte, když byl covid, jak se nepodávala
3: lokty,
1: ruka
3: lokty.
1: Vlastně. Podávala si jenom jako lokty nebo na dálku takhle ahoj, taková ta ruka.
0: Pane bože, to je hrozný období. No když nic, si na to člověk vzpomene. Ale jako podání ruky leklá ryba, nebo jak se tomu říká, to známe všichni.
3: To je tak nepříjemný, že chcete tomu druhému jako pomoct, aby to stisknul trošku, nejde to, že?
1: Pojď trochu, ty kluku jede.
0: Nejhorší, když přijde takový ten korbič, že jo, nasypanej a pak ti podá ruku prostě. Jak
1: a tu ruku ti utrhne.
0: No, spíš to bývá naopak občas.
1: Tak si podejte dneska ruce, ať máte dobrou náladu a tady další muzika. Na Hit Radio Černá Hora.

0: Dvě minuty po čtvrt na čtyři s vámi středeční odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. No a my jsme dneska seděli před rádiem na kafi pod deštníkem a skrápilo nás to ze zhora a vlastně jsme si říkali, jak příjemný to je být v suchu a zároveň poslouchat ten déšť.
1: Teďka to bylo, jak kdyby jsme seděli na ulici, ale my jsme byli v kavárně pod slunečníkem, jo, já to upravím trošku.
2: No a malinko to prokapávalo, ale pak tomu jsme běželi do rádia a vlastně jsme tancovali mezi kapkama deště a těšili jsme se na dnešní odpolední show a bylo to super.
3: Kapkama se proplétám s rytmem samby zní. Hledám suché místo s teplým té.
2: Tak jsme si dali kafičko, buchtu jsme si dali, že jo, no. Tady Marta si dala cheesecake. Tak doufám, že si taky odpoledne užíváte nějakou pohodičku, i když venku prší třeba u nějakého teplého ty. A užíváte si odpolední show.
0: Měli jste včerejší usínání stejně jako já, že to bylo vlastně hrozně dopříjemné. Po těch horkých dnech,
1: tak
0: jak pršelo venku.
1: Tak podle toho, co jsi dělal večer, že jo?
2: Četoval někde určitě. Na ICQ.
0: Na Lidé.cz.
4: Před sluncem tě ochrání faktor 50.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Rosies v Hradci Králové. Pink Rosies, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum. Detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší.

0: víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Kolik výjimečných

0: krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 27.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Černá Hora. Martina se dneska před vysíláním začetla do telefonu a říká, ne, fakt? Tak pokračuj, co tě tak nadchlo?
1: No, nadchlo, já se toho spíš trošku bojím, protože vyšel článek, že už na podzim bude možné si začít objednávat roboty do domácnosti. Normálně, regulérně, roboty, které budou umět prostě vyprat, složit prádlo, takže, umít nádobí.
2: Takže robotky.
1: To je přesně otázka, jestli si to budou objednávat ženy do domácnosti nebo muži.
2: Já teda si myslím, že na tohle nejvíc doplatí kočky a psy, protože ty jsou vlastně zvyklí, že žrát z té podlahy, každý kousek a najednou to bude čistý. A hlavně my chlapi budeme žárlit, protože oni ty robotky, to je jedno, budou uklízet líp než my se vždycky snažíme, něco tam jako pouděláme a najednou prostě budeme bez práce, abychom těm ženám vám pomohli.
1: Ježiši, aha.
2: Víš?
0: Ale tohle to by mohl být jako zásadní zlom lidských konfliktů v rodině, že jo?
2: Je jako takhle, fakt, že přijdeme domů, bude vyčištěno, bude vypucováno, všechno uklizeno, umytý nádobí, prostě světá podlaha, my si jenom
1: gauči.
2: Takhle hodíme na miláčku, pojď.
0: No, pojď se. Nebudeme si jetý my za to, že jsme to neudělali, ale bude světá podlaha pěkně čistá a bude vyřešeno vlastně.
1: A robot na nabíječce, v koutě připravený na další práci.
2: To jsou věci.
0: Já se na to vlastně těším.
2: Třeba jednou, třeba

0: 15.30, jedete s Hitrádiem Černá Hora. Pokud jedete v Pardubicích, tak vlastně možná nejedete. Od dnešního dne velké komplikace na trase právě Pardubice Lázně Bohdaneč. Ono se tam něco začalo rekonstruovat a je to šílený. Klidně hodinu se jede úsek, který se normálně jede 5 minut, takže pevný nervy do kolony.
1: Asi nejenom Pardubice, možná jsou i další místa, kde to není úplně příjemný, takže budeme rádi klasicky za vaše ucho i oko. A nejlépe, když toto celé teleportujete k nám na WhatsApp na 601-292-464 a dáte nám nějaké informace, jak se jede nebo nejede.
0: Budeme rádi, ozvěte se a do uší za volant Alan Walker a nebo kapela Coldplay.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.

0: hodně rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace. To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: ty si to s kámoši stejně užil. Vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, tady je Hit Radio Černá Hora. Abrakadabra, je tady 16. hodina, tak pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, aktuálně pozor, na cestě z Nové Paky do Trutnova, před Chotěvicemi bouračka dvou osobáků, na místě policie, doprava tady zpomaluje, i Hradec Králové hlásí nehodu, v Pospíšilově ulici směrem z centra jsou v sobě dvě osobní auta, blokace jednoho jízdního pruhu, na příjezdu do Pardubic směrem od Přelouče v Pražské ulici, bouračka osobního auta s autobusem, kolony v obou směrech, no a mezi Pardubicemi a Hradcem Králové u starých Žďánic jsou v sobě taky dvě osobní auta, tady se projíždí Kyvadlově. No, je toho ještě víc, tak buďte zkrátka dneska hodně pozorní na východočeských silnicích, ať nám nemusíte volat s další aktuálkou. Vaše dopravní info případně volejte na 801 1100.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
3: Mikelandie je v Polsku?
2: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
3: To zní skvěle.
2: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
3: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Napadlo by vás dát si na pizzu řízek a nebo smažený sýr? Tak v Seči na Chrudimsku z toho udělali hit. Neobvyklé kombinace budí velkou pozornost a do restaurace lákají hosty ze širokého okolí. Podle majitele platí, že odvážné nápady často fungují nejlépe. V Pardubicích se ještě letos na podzim rozjede systém sdílených kol propojený s MHDčkem. Po městě bude až 200 bicyklů na 65 stanovištích. Cestující budou moci využít výhodné společné tarify. Cílem je usnadnit cestování po městě a nabídnout pohodlnou alternativu ke krátkým jízdám autem. A víme, že to funguje. Třeba v Trutnově, i v Hradci Králové, i v dalších východočeských městech. Jedno z nejvýznamnějších pardubických náměstí čekají zásadní změny. Pokračuje primátor Jan Nadrchal.
6: Na městě republiky chceme proměnit v místo, které bude výrazně příjemnější pro lidi. Přibude zeleň, přibudou vodní prvky, sjednotí se povrchy, ustoupí částečně doprava, tak aby to bylo opravdu místem, kde se lidé chtějí potkávat, chtějí tam trávit svůj volný čas a mohou se tam volně a pohodlně pohybovat.
5: Legenda NBA pokračuje, už ne ale jako hráč Los Angeles. 41-letý LeBron James přidá svoji 24. sezónu v americké soutěži v jiném týmu než Lakers. Prozradil to jeho agent Rich Paul. Ještě dneska budou lítat hromy blesky, ale od zítřka už by se mělo vyjasňovat. Teploty nám ale zůstanou příjemné, a to mezi 20 až 26 stupně Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Parádní středeční odpoledne přes středeční trojka Ondra, Petr a Martina, a tahle ta hodina, ta bude chuťovka dokonce.
7: Ano, chuťovka, máme pro vás další skvělý balíček hotovek, to znamená, že ať jdete na kemp, pod stan, kamkoliv, tak tohle skvělé jídlo vám bude k dobru. Stačí nám na WhatsApp napsat nějaký váš příběh z cestování.
0: Tak jo,

0: parádní středeční odpoledne, přejeme z Hit Rádia Černá Hora, s vámi Ondra Novotný, Petr Ticháček a Martina Adamů. A taky rychlý pohled do Trutnova, mají tam novinku, kousek vedle UFA, což je nějaký místní, řekněme, kino, kulturní centrum a podobně. Je taková velká řídící, hlídací věž s kamerama pro městskou policii a vtip je v tom, že nahoře je velký reprák a skrze něj můžou policisté pořvávat vlastně jako na lidi, co tam budou dělat nějakou neplechu.
1: Je to novinka, je to čerstvě v provozu a máš pravdu, Ondro, opravdu strážníci můžou takhle upozorňovat třeba občany, kteří se nechovají úplně nejlíp, když jako tam budete dělat bordel na rovinu, tak normálně na vás opravdu můžou houknout.
0: Necháš to kolo, já vidím, že to chceš štípnout teďka.
2: Mě to úplně připomnělo ten film Hele vole, kde mám káru, jak oni přijedou k tomu čínskému driveu a objednávají a ten ambion furt a dál, a dál, a dál, a nebo blbý a blbější, že jo? Přijete si, pane, sleduji vás. Ano, vy v tom modrém svetru. Ale jedeme do Trutnova, tam to bude vtipný.
1: Takže prosím vás, je to u UFA, říká to Ondra správně, vedle autobusového nádraží normálně na cyklostezce, jo? Tak tam pod to, když na vás někdo bude křičet, tak to je ono.
0: Takže
1: to
0: tam, tam neplivaš vejkačky, prosím vás.
2: Takže po třech pivech tam nechodit.
0: Tak no. Bacha, v Trutnově, tam člověče, tam je Big Brother.

0: A za námi Nickelback, před námi za pár minut soutěž, a to o hotovky.
1: Hotovek.
0: Soutěž hotovek, ano. Jak se k tomu dostat a o co vlastně jde?
1: Věřím tomu, že zajímavými příběhy jenom kypíte, myslím jako z vašeho cestování, to znamená, napište nám k nám na WhatsApp 601 292 464 nějaký zajímavý, pěkný příběh z kempu nebo z cestování nebo od moře, je to úplně jedno, a my vás odměníme luxusním balíčkem hotovek, což jsou sterilovaná hotová jídla určená pro rychlou konzumaci doma, u moře, v autě, kdekoliv.
2: A vejde se to všude, je to dobrý, že se to vyjde do baťohu a nemusíš to mít v ledničce.
1: Ano.
2: To je plus.
0: Ty jsi, Martino, dneska vysílala už dopoledne a s lidma si to komunikovala. Jsou docela aktivní, co se týče, řekneme, fuck upu při jejich cestování.
2: Já jsem nahodila téma, pojďte mi napsat, co se vám nepovedlo, nebo co jste fakt jako zapomněli na svoje kempování. Jestli třeba jste fakt někdy nechali doma třeba kolíky na stan, nebo spacák.
0: Nebo jste si vzali jenom kolíky a nechali jste doma stan.
2: No, přesně, mám ho,
1: kde ten batoh s tím jídlem a se vším. Kdybyste měli hotovky, tak to máte vyřešený. Každopádně za malý okamžik jednomu z vás zavoláme a tej ten balíček skvělých hotovek dostanete. Mimochodem hotovky.cz, tam to máte kompletně popsané.
3: Hledáte letní dobrodružství, tak v parku na Větvi v Hradce Králové vás čeká síťové bludiště v korunách stromů, vysuté lávky i tobogán z téměř 10-metrové výšky. No a nabízí se taky Letohrad a největší muzeum řemesel u nás. Jedinečné expozice, funkční historické dílny a taky stylová restaurace. Všechno tady je.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Ahoj, Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
4: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Jsme mladí a neklidní.
11: Jdeme na to!
10: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piláti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
12: Parviléta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barviléta. Více info barviléta.cz a Facebook.
13: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
14: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
15: Na představení vás zve Drogérie Teta, hlavní partner. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
17: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
16: Gustík,

0: Tak tohle je legendární kousek kapela U2 One. Posloucháte odpolední show na Hitradiu Černá Hora a máme tady další balíček hotovek. A kam asi budeme volat, že by Lubošovi?
1: Prosím.
0: Kalhoty nosím.
2: Dobrý den.
3: Tady Ondra, Petr a Martina, Hitradio Černá Hora. Luboši, jste to vy?
1: Ano, jsem to já, ahoj.
0: Dokažte to.
3: Vyhláskujte svoje jméno.
0: Pospátku.
1: Šobůl.
3: No. Že jste vůl, nebo co?
0: Šobůl.
1: Dobrý to.
3: Já myslím, že říkáte, že jsme volové. Ne, to nejsme. Naopak.
1: Naopak, vy jste skvělí lidi, protože mi voláte a já vím proč. Kde jsem něco vyhrál určitě, takový do štěstí já mám.
3: My jsme se ptali na nějaký problém, který se vám stal třeba při kempování a vy jste docela jeden měl.
1: Zrovna teďka o víkendu. Krásně, byli jsme pozvaní na svatbu, to pozvaný, že tam bude kempovat, tak jsme nakoupili stany, byli jsme koupit věci na kempování, co je všechno potřeba, pán tvrdí, ten stan je strašně velký, tam vejdeme v 5 lidech, tady jsme ho rozložili, nafoukli všechny ty karimatky a tady ty věci, jak jsme zjistili, že tam v 5 lidech nevejdem, tak partnerka s třema dětma spali hezky ve stanu a já přecím to je spacáčku, no,
2: bez karimatky, bez ničeho. Já myslela, že jste jedal ven.
0: Partnerka spala v autě a já teda jsem se rozvalil ve stanu.
1: A to by taky nevyšlo do toho auta, to ten stan byl větší jak to auto.
3: No počkejte, Luboši, ale pokud se vám tohle někdy mělo stát, tak se vám to stalo vlastně v nejideálnější noc, že jo? Teď kolik bylo stupňů 25, ne, v noci?
1: Jo, bylo to skvělý, jako. Já si nestěžuju.
0: Že vy jste to udělal schválně s těma důstěmi, abyste spal do venku.
1: Nožky mi koukaly, ven skoro ze stanu, takže to bylo ideální klimatizace.
0: Mám krátký stan, na nohy mi fouká.
1: No, nějak tak to je, no.
3: To bylo trošku remake, ale.
0: Já vím, no. Tíka z revival, ale to je jedno. No, Luboši, v tom případě za vaši vtipnou historku s nohama ven ze stanu získáváte luxusní balíček hotovek, abyste nemusel potom v kempu, dejme tomu, dál vařit, abyste manželce

0: trochu ulevil.
1: No skvělý, že budu třeba moc i dostanu se dostat.
0: Jenom Luboši, vaše oblíbené maso, protože Hotovky nabízí všechny možný druhy masa.
2: Hovězí.
0: Ty tam jsou taky. Tak Luboši, velká gratulace, mějte se, ať se vám vyhýbají problémy.
1: Díky moc, mějte se hezky, naschledanou, ahoj.

0: Španělský ptáček Enrique Iglesias na Hitrádiu Černá Hora. Užíváte si středeční odpolední show Ondra, Petr a Marťa, která teď málem vyprskla smíchy.
1: Co si měl k obědu?
0: No, ptáčka.
2: No. Může mít někdo za kamaráda takovýho ptáka?
0: A zrovna ty.
2: Budeme hrát samozřejmě taky další muziku, jestli to budou ptáčkové, to nevíme, ale tady kolega Petr Ticháček ví, co to bude.
0: No, Kateřina Marie Tichá.
1: To je holubička taková.
0: To je taková holubička. Ale Farben, příjemná letní záležitost, Baby, Goodbye, anebo Imagine Dragons, anebo taky Rosie a Bruno Mars a Patty, prostě všechno, aby to mělo švih a šťávu.
2: Vy nám Goodbye určitě neříkejte, buďte s námi, zítra rádiem Černá Hora a parádní zataženou středu přejeme.
0: To zřek krásně, když svítí sluníčko.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: 21 Pilots. Lord.

0: snídaní šampionů na Hit Radio. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora na, mezi Pardubicemi a Hradcem Králové přímo u starých Žďánic jsou v sobě dvě osobní auta, tady se projíždí Kyvadlově. Hlášení taky z trasy z Pardubic do Chrudimi před Mikulovicemi, bouračka dvou osobních aut a dodávky. Na místě policie i tady se projíždí jedním jízdním pruhem, počítejte ale se zdržením v koloně. No a na Pardubicku to nebylo dneska během odpoledne jediné hlášení, co jsme od vás měli. Vypadá to, že je to tam nějaký zakletý, tak nejenom samozřejmě v tomhle místě buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Léto přeje objevování historie, proto Chomutov letos zve na komentované procházky, které návštěvníky provedou po stopách válek i historií Kamencového jezera. Více říká mluvčí radnice Suzana Vavřínová.
7: Procházky proběhnou během července a srpna. Účastnění potřeba předem rezervovat. Prohlídky městem začínají vždy v 10 hodin u městského informačního centra na náměstí 1. máje a prohlídky Kamencového jezera pak od 11 hodin u vstupu do kempu.
6: Prohlídky jsou zdarma a nejbližší se uskuteční už tuto sobotu. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek se budou platit 3 eura. No a útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant taky za Vítkovice.
0: Pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu, aktuálně převážně zataženo, místy taky s deštěm, možná i s bouřkami, věděli jste, že to meteorologové hlásili na dnešní odpoledne. Každopádně teploty docela příjemné, pocitově okolo 23 stupňů, na horách se držíme okolo 14.

0: složitých činností a taky jiných povinností, které během toho dne musí prostě udělat. Takže my všichni zevlujeme přes hodinu, abychom jako pak mohli říct, udělám to zítra.
1: Já teda se přiznám, že v tomhle počasí bych zevloval klidně dvě.
2: Já bych zevlovala celý den, možná i dva dny.
1: Ono je někdy potřeba, ta prokrastinace je vlastně efektivní, že trošku jako si vyčistíš tu hlavu, že jo? A se furt říká, neskroluj na tom telefonu, ale někdy jako je to prostě dobrý.
2: My jsme se dneska flákali. Společně.
1: Přiznejme si to.
2: Ano,
1: my jsme byli na kafi, tam sedíme prostě jak u nějakého zničeného krámku a říkáme si, my jsme tak unavený, to je neuvěřitelný. No. Prostě před týdnem nádherně, teď je takový divný počasí, my bychom šli spát. A tak jsme 10 minut koukali a zevlovali. Bylo to fajn.
2: Prý 10 minut, normálně půl hodiny, možná minimálně.
1: To nesmíš takhle říkat.
2: Úplně jiný čísla máte ve všem, vždycky.
1: Pojďme dneska při středě jakoby si hodinku dát takový zevling. Vypni to, člověče, bude tam ticho.
2: Čau.
3: Já to vypnu takhle normálně.
2: Čau, dobrou.
1: Hele, anebo veme mandolínu a nechme tady Adama něco zahraje. Adame, Adam Ďurica tady ve studiu Hitrádia Černá Hora. Adame, pojď.
3: Počkej, tak já to zase tady někde zapnu. Tady to je.
1: Tady povr.
3: Tak jo.
1: A pojďme Adame všichni hromadně zevlovat. Posluchači, naši milí.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tones and I na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne. Bavili jsme se o tom zavlínku, že je dobrý někdy vypnout a odpočívat. A já si myslím, že kdyby k tomu byla ta vaše oblíbená muzika, že by to bylo úplně dokonalý, geniální balíček. A dneska po 18. hodině vám splníme jakékoliv hudební přání.
1: Hitrádio Classic přesně tak startuje úderem 18. hodiny. Chceš, kolego, něco vyjmenovávat z tvých oblíbených parťáků?
0: Dneska hrajeme na přání, čověče. Jo, aha, pardon, dneska hrajeme tu nejlepší muziku vám všem, to znamená, že máme tady Metallicu, máme tady Mendes, máme tady Honzu Travoltu, jsem chtěl říct. Johna Travoltu a Olivku Newton-John.
1: Prostě bude jenda, no, si chtěl říct.
0: Přesně,
1: takhle,
0: Honzik.
1: Ono to vlastně řekl správně, hrajeme na přání, ale pro vás, pro všechny, aniž byste si museli jako přát a diktovat, tak my vám splníme, co vám na očích vidíme přes rádio.
0: Přesně tak.
2: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský. CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu
5: Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
10: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.

0: tématu Chorvatsko, protože nám přišlo do studia přímo od vás jedno hlášení, napsala ho Ilona, že její známí odjeli do Chorvatska, jsou jako zodpovědní, zavřeli barák, všechno, a potom, že asi po 3 hodinách jí volali, jestli by mohli ten barák dojít zkontrolovat. Tak tam jela a všechno sice zavřeno, ale klíče zůstaly v zámku zvenku, takže samozřejmě ve finále neuchráněno skoro vůbec nic, naštěstí se nic nestalo, ale je to vlastně vtipná storka, když jsme se tady o tom bavili, stává se to často.
1: Tak vy to možná znáte, my jsme se tady s Marťou shodli na tom, že se nám to vlastně během 14 dnů taky stalo.
2: Ano.
1: Co podobného.
2: No, podobného, možná horšího, že odejdete normálně z baráku, necháte dveře do kořán.
1: Marťa to řekla a já říkám, to se mi stalo teď o víkendu, či večer jsme jeli na výlet a za hodinu jsme se vrátili a tam taky dveře do kořán. A málem jsem se profackoval, no stále možná tím horkem něčím, takže pokud někam vyrážíte, tak to dvakrát měř, jednou řeš, no.
2: Hele, ale ještě bys měl doříct, že ty jsi měl záchranu.
1: Já jsem měl, byla ta maminka takhle v těch dveřích, chránila tam, že jo, prostě ty, my tam nic moc nemáme, no. Říkala, to si děláte srandu, ne? Kde jste byli? Takže když někam jedete, tak si to prostě zkontrolujte.
0: No, jestli to stává taky, že jdu po paneláku a vidím jako dost často klíče v zámku z druhé strany, ale já jsem ten zodpovědný, že klepu a máte tam klíče v zámku.
1: Pak tady máte, hezký.
0: Ne, klepu, abych prostě upozornil ty lidi.
2: Ty jsi zodpovědný, ty to zkontroluj zevnitř.
0: Je to tak.
1: Takový Ježíšek.
0: No tak jo, buďte pozorní nejenom na cestách, ve směru na dovolenou, ale taky při opouštění vašeho majetku.
1: Ale musím ještě jednu věc dodat.
0: Tak máte, dodej.
1: Vážení kolegové, tohle je důležitý, protože my tady stále rozdáváme hotovky. Pokud máte taky nějaký podobný příběh z cest, jakéhokoliv charakteru, napište nám k nám na WhatsApp 601 292 464.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, 17.41, Ondra Novotný, Petr Ticháček a Martin Adamu se budou pro dnešek už loučit.
1: Už to stačilo, já si myslím, že jsme se dneska vyčerpali svůj čas vzájemný. Jak dlouho vydržíte s nějakým člověkem?
0: Tak já, s kolegou. Já zhruba tak mezi 15. a 18. hodinou odpoledne, to zvládám, ale pak ne.
1: Pak už je čas na rozchod, no.
0: Tak jo, bylo to krásný, ale Martino, ahoj.
1: No, nazdar.
0: Vám všem hezký zbytek středečního odpoledne a féteru Hit Rádia Černá Hora pochopitelně zase zítra, tak čau.
1: Ahoj.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža.

0: Jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz. Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně pozor na Chrudimsku u Sobětuch. Tady šetří policie střed dvou osobních aut. Vy projíždíte jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
6: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou nyní pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
5: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by nikdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život 3 lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na Aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2-0. Podle odhadu radnice se v ulicích sešlo více než 1 milion lidí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
7: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part

Posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, 10 minut po 18. hodině. Důležitá otázka, už prší všude, nebo ještě stále někde čekáte? Protože upřímně myslím, že po těch vedrech jsme tak nějak všichni čekali na déšť a na to, až se trošku jo, bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička z tereny na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend. Metallica a Nothing Else Matters.

0: 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo nebo ne a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. Za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80., 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Hit Rádio Černá Hora. Why'd you grease the lightning?

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, jak dobrý jste v prokrastinaci, protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí, ne opravdu, to nám jde, jsou věci, ve kterých prostě excelujeme, takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno, jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já, nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Chodte takový tak, jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležitý věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: Paul McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jestli, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie. Už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
4: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s...
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
3: Krásný večer, minuta po 7. hodině, doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak, to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď. Troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan. Hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem, dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to neudělali. Ne, běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý? Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? No a k tomu samozřejmě dál to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.

I'm Like a Burst, to je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo, i ty úplně nejlepší v něčem občas prostě musí třeba stranou, jo. Je to takový hodně obecný, každopádně mám na mysli Lionela Messiho, což je, asi se dá říct, jeden z nejlepších fotbalistů světa. Pro někoho ten úplně nejlepší, jiní by se mnou hádali, v pořádku. On teď z 5 góly dokonce vede soutěž o zlatou kopačku, jo, velký úspěch. No jo, ale jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Si to představ, tedy to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, teď tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc.

Tohle je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hitrádia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky, přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět

0: Foo Fighters, Learn to Fly. Mimochodem tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů. Ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Krásný večer, 8:00 je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Jak chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu? Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. Mhm. A v pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller právě.

0: Počúvate One More Time a Highland na Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, připomínka, jsme za polovinou pracovního týdne. To je důležitý si uvědomit, jo, už jenom pohodička, to už doklepeme, víkend je za rohem. No a co je taky za rohem? To jsou samozřejmě další hity z 80., 90. a milénia. A třeba tenhle pán, ten nemůže chybět. Bon Jovi, taky Alisha's Ethic nebo Love Message už za chvilku.
1: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.

Love Message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Jo? Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no, načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhalen, že jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejděníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy.

Hit Rádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12 hodin, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Musíku, že? Whitney Houston, I Have Nothing, tomu Mojo nebo Falco. Tak se mějte krásně, ahoj. Hit Radio. Hit Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisku.cz Náplně hned.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.

0: trička, ratata, tadadada, ratata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.